0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem kdysi jako student až na umělecké škole. Na těch školách předtím bych si nedovolil říct o sobě, že jsem byl student. Tam jsem byl neustále překouženej Johnny. Já byl pořád na záchodech, já jsem právě vynechával hodiny a tak dále. Ale na umělecké škole já jsem hned druhý ročník vyhrál nějakou soutěž mezi bratislavskou VŠMU, pražskou Damu a brněnskou Jamu. Pro hosty Jamu není džemu, jako nevyrábí se, to je taky umělecká škola, Jana škola akademie muziky. A byl jsem jako laureát té soutěže s mnoha jinými, a ještě z jiných fakult, poslán do Bulharska. Samozřejmě takoví ti, kteří výrazně zvítězili, bydleli v hotelu a my v dépendancu. No tenkrát já jsem ještě nevěděl, že to je dépendance. Byla to taková chalupa, no. Tenkrát jsme se na to tak dívali. Mělo to spoustu nevýhod. Například tu, že jsme museli chodit z toho dépendancu na snídaně do toho hotelu. No co, jak to by nevadilo, po pláži, podél moře. Ale nesměl by tam v cestě stát mezinárodní pionýrský tábor. A ty, a sami holčičky. Teď mi takový urostlý tenkrát, že jo, brady statný prostě. Jak nás děvčata zmerčili, protože se nudili, tak nás hned bafli a paž tenkrát prostě vstryč a to všude bíje, tak hned pádruška majáti nebezpokojí se. Upozorňu na lačno. Oni měli budíček o 2 hodiny dřív, ty už měli po 10. Ta padruška měla 16 slok. My už, na už bylo nevolno a začali holka modro oka, to je tam naučili zase naši děvčata. A aby se to nepletlo, tak zpívali pak hulku modru uku nosudovu. No něco hroznýho. V oběji to nešlo. Paž bylo z obou stran moře. Já tam měl sebou kamaráda, já ho nemůžu jmenovat, abyste si nemysleli, nebo o něm neřekl dneska, že kazil děti kdysi. Ten povídá, já s tím něco udělám. A šel tam a povídá děti. Vy zpíváte hilky, midrýky, nisi dví i pitiky, hulku, mudrou, kunu, srvu, utu. Jestli pak to znáte, nar. To byla hrůza. My šli příští den a děti, aby dokázali, jak se to naučili rychle, přeskočili padrušky a zpívali hned hrkr, mrdr, rkr. Nesrdr vr prtrkev, prtrcr, sr vrdr trčr, prdmr prrčr. Co vám budu povídat? Ti vedoucí se dohodli, předstírali infekci a epidemii a zrušili tábor. Poslali je rovnou.

0: Defunto. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby jí někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom ocizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěška. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byl zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval ses někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek, navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolávaj lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinskovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho turné po Habeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber.

0: A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 tisíc myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustera byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Zimmermannův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Zimmermann o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Zimmermannově stanu patřil zavináč.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovali rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a do stavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí a milují pocit, že bez nich se zhroutí svět. A proto ideální scénou, když chce váš muž opustit společný byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se mu houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí pochopit, že vy tři, dva drobečci a vy, bezmocná, plačící odaná, bez něj, silného, chrabrého, jedinečného, nedokážete žít. A kdyby váš muž měl pocit, že bez něj žít klidně můžete a šel za svou novou láskou, tak mu schlaďte hlavu. Ano, situace došla tak daleko, že váš partner prostě poslechl hlas svého blbého srdce a pak už je na slzy, prosby a výčitky pozdě. Pak nastal čas na pomstu. Má šestá rada zní zvláštně. Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru na všechny ty krámy opatrně kladou konzoly na záclony.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že? A jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná. Jsem. A máš jeho fotografii? No mám, ty ukáže tu fotku. Seš pitomaj, tě to netopír. A ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že? A ten doktor říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no, mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že ta paní kojí, jaký je to takový menší, tak jí prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hamatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak skrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, tak jo. Tak malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? A říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. To proč si ho zežrala? Tak vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, prosím, mladý muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. Se takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mi dejte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná pod prusenko a to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to... Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelívá jednu zkumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. A on říká, on to, u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, taky to ukáže, že jo? A ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč jsi přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutálili z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? On říká, nic. On říká, dobrý, beru. Taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo, že její starší manžel jí to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že jo, chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nechce, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že manžel se takhle na ní podívá, říká, no na to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit. Manžel to doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš, a on chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a blatma, tak by mě nikdo neznásilnil. Říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš? A on říká, dobře, a co ty? No, budu mít dítě. A on říká, s kým? Já nevím, já se nemůžu otočit, že? Tak tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že? A ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení. On říká, no, nedělá, kdo má ty blbý keci od rána večera poslouchat, že? Bezdomovec přiběhne zděšený doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, se vadí vám to nějak? No, nevadí, ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se, máš hrb? A říká, mám. Ono takhle chrámst, už nemá žerb, on si šáhne, skutečně nic, tak jása, běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu,
tak on se taky osmělí, jde tam, zase se mu zjeví ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš hrb? Říká, no nemám, tu máš. Takže nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že, a tam je jenom manžel s dětma, on na něj nemíří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu, tak Bůh, první fakan mrtvej, že, tak už mi řekneš, kde máš manželku, neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu, Bůh, druhý dítě mrtvý, že? Tak už mi řekneš, že máš manželku. Neřeknu, zastřelím ti to třetí dítě. Neřeknu, tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že? No tak manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. On mu říká, prosím tě, proč mi to neřekne? No já jsem nechtěl před těma dětma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, baba. Hlovářím přece. Luděk Sobota tady říkal, jak se na něj lepí prachy. No, já jsem mal zase úplně opak. Já jsem o všechny svý prachy, který viděl můj tatínek, přišel. No a vy víte, jaká je to škoda, když jsem celý svůj život nechodil do práce. To se těžko potom zmůžete na nový peníze. No nejdřív mě pěkně obrala moje první manželka. Voda teda to byla pěkná potvora. Jo. A vošklivá strašně by byla. No ale já jsem totiž po válce žádnou lepší nesel. A ona si na sebe pořád kupovala nějaký zlato. Ta měla třeba tak velký a těžký na náušnice ze zlatý, že si ji až podlamovali kolena. No jo, ale jednoho krásného dne mi s těma podlomenýma kolenama a s tím zlatem utekla na západ. No oni mi teda ještě nějaký peníze zůstaly, ale za ty jsem chtěl zaplatit tomu lichvářovi, co si od něj pořád popůjčovala. No šel jsem teda na poštu poslat 200 tisíc složenkou. No přišel jsem na poštu, vzal jsem si na půjče složenku, zaplatil jsem 200 tisíc. No a když jsem se vrátil a podíval jsem se na útržek té složenky, tak jsem zjistil, že jsem zaplatil 200 tisíc na solidaritu s bojujícím lidem ve Vietnamu. Pitomí nechají tam takhle válet ty složenky. No já jsem si v tom zmatku a ani nevšim, že vyplňuji jenom odesilatele. No je to teda pravda, že potom o mě psali v novinách. Ale to mi bylo nic platné. No ale největší škodu jsem udělal na našem kulturáku, když jsem v divadelní vinárně ukazoval svým kamarádům, jak hlinoma z tom filmu Limonádový rozkousal ty housle. Já jsem teda měl se sebou takový starý housle, který neměli žádnou cenu. No a zakousal jsem se do nich, no. Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housle. No. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa píchnul a neměl jsem heber. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rozšáky mě je ukrat. No. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu koko. No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonom mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadí. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezmi mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Králíka, znáš králíka? Paní Smutná, Tanwald. To je spíš v Opsovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historiku. A jsou v Tanwaldu, u Smutných jsou dva ti králíci. A tady u té Soni Gottwaldové je jeden. Tak já to budu vyprávět třeba o tom jednom a toho jednoho dám do Tanwaldu a nechám to Soni. No. Tak to je taková věc. Prostě měli psa vlčáka, rozumíš? Krásného vlčáka a tatínek tady toho kluka Petra Smutného, který ho pozdravuju, tatínek vstává ráno a ty vždycky toho psa venčil. A soused na vesnici měl králíka, takovýho prostě skvělého králíka, který mu říkal favorit, že favorit byl na něj hrdej, za favoritem nosili všechny ty králičice a favorit jsem favorit tam. No a teď on venčí ten tatínek, tady tohle Petra venčí toho psa, toho vlčáka a najednou za pět minut pes přijde a toho favorita má v tlamě. Říkáš, má já favorit. Tak co teď?
2: Pust to! Pust favorita! Rexy, pust favorita!
1: Musím řovat. A teď pustíš ho ten pes, tak on favorita umyje, vyfenuje favorita. Počkáš, oni jdou do práce, sám práci nestihaje. Počkáš, jdou do práce, vplíží se na dvorek, favorita zemře. Rozumíš, vyšamponovaný, ale... A tak do práce přijde pozdě, přijde z práce. A jednou soused, úplně bílý, přes plot. Můžu s tebou, Franto, mluvit? Ještě to venku. No pojď dál, když si dáme... Rozumíš, tak si rozlijou a... Já prostě jsem, já nevím, co se... Já favorit... Je po něm, víš? Říká, já vím, ty to víš, jak to, že to víš? Říká, ne, no tak, jako, víš, chci říct upřímnou soustrast. On říká, ale ne, prosím tě, favorit. On mě zdechl, víš, v noci a ráno jsem ho našel mrtvýho a já jsem ho zahrabal do hnoje, víš. Představ si, člověče, vyšamponovaný, voněl. Pomrz znova v králíka. Zajímavé ovšem je, že to píšou... Zajímavé, že to píše Soňa Gottwaldová. A taky Smutný z Tanwaldu. A Soňa není z Tanwaldu, ale Soňa, ten nevím tady, kde, odkaď ona je. Nebudu to hledat.
3: Stejný příběh.
1: Stejný příběh, rozumíš? Řekněme, že to jsou nové pověsti české. Ne? Totiž Jirkovi ty ho neznáš takhle a doufám, že ho ani nepoznat. Nebudeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Se, říká se to o tobě a já ho znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil. A teď jdeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý, měl byste se trošku ostříhat. A Barťák z jedního sedla říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovoleš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím, no tak zastav. Říká, pojď, jdeme. Tak jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keci se nic nezasloužíš. Tak prosím vás, ještě pojďme se zase dostat k nějakému tomu krásnému dopisu, jestli tady nějaký ještě... To by šlo.
4: Který?
1: Z Brna.
4: Jo.
1: Paní Klepáčová z Brna. Nazdar, Klepáčová. Tam je to je kontejner, rozumíte? A ona manželka říká tomu svýmu Vojtovi, říká, prosím tě, Vojto, jdi se smetím. Ale pozor, má to ten dekl od umělý koš, jo, má to ten dekl, ono se to často jako tam ztratí v tom kontejneru a on takový rozptýlý taky má jiný starosti, než poslouchat manželku. A tak jde s tím, poslušně s tím smetím a otevře ten kontejner, teď to tam samozřejmě dekl, ona tak, aby nebyly řeči. Mladý, jak tam skočí, jo, tak se tam vyšví do toho, bum, a teď se na ním to víko zaklapne, bum. A on tam zavřený s košem v tom kontejneru. Tak začne s tím škubat a jak s tím škubu, jak se snaží z toho dostat, tak ten kontejner je na kolečkách. A on, ten kontejner se rozjíždí, ten kontejner jede, on cítí nějaký pohyb, to je svrdne, čeká, kam to dojde a ono to opravdu zastavilo. Ono to opravdu zastavilo a tam už jede taxík a jde jenom kontejner uprostřed cesty, jak zastaví taxikář, rozumíš, když mluvím o těch taxikářích. Taxikář zastaví poctivý, teď jde k tomu kontejneru, teď tomu pomůže trošku a tam z toho kontejneru vyskočí chlap, rozumím, kam jdete, ale ten kontejner, jak on vyskočil, se rozjíždí a rozbíjí
2: ten, auto.
1: To auto, rozumíš. Což je krásný a potom to vysvětlujte policii. No jel jsem prostě, no a vidím kontejner, že jo. No tak jsem zastavil a ten řidič toho kontejneru. Spiro z Prahy? To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
2: Bulharský.
1: Spirov. To nevím, Bartuška, Spirov.
2: Olivka.
1: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, já je. Sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se na hory, on lidi léto, lidi červenec. Spirov. Všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Ne, budeš říkat Rus? Já jsem u tebe Rus. Proč? Já to klidně sjedu. A ty začnou štenglou, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
2: Vnizu.
1: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď mu vyslečil z té ušanky dole. A on se probuď se. Vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil na níž. No nebyl mě. Paní Macha, no nebyl mě. Že by se čuče. Já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice Spirov a teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče.
2: Prosím?
1: Že to jsou chroustalový klíče.
2: Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
1: A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče.
2: No jasně, teď on to tady má zavěšený na to, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to sem nestratí, nebojte se.
1: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý.
2: Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá.
1: Prej černovlasej nebo co?
2: Černovlasej! Já ho poznám, už ve dveřích, ať přijde.
1: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, řekl, a už mě neserte teda. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to probáhá ta staví. Co já už mám dělat? Když já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysí, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. To udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíče mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rýgrových sadech chodí takovej starší maskér, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. Takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozný průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chroustal, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49 odlet Praha New York. Opakuji, inženýr Chroustal, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49 odlet Praha New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že?

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a hned začne fungovat. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měla vláda projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží.
4: Jihlava aktuálně.
5: V Jihlavě včera vlak srazil ženu, vážným zraněním na místě podlehla. Okolnosti tragické události policie prověřuje, nehoda byla na trati na Brno. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera dopoledne a popoledni, přinesl data o 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test má digitální a informační agentura, stejně jako ministerstvo vnitra za úspěšný, ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord. O druhou českou medaili bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Přemýšluje nám tento týden na vlnách Rádia Jihlava. Zprávy máme za sebou a my se pouštíme do dnešního pátečního rána. Hlavně buďte s Rádiem Jihlava, ať se báječně poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
4: Rádio Jihlava 101.

0: co se děje v Jihlavě.
1: Jihlavský buk soutěží o strom čtvrtstoletí. Červenolistý buk u kostela svatého Jakuba se znovu zapojuje do této ankety. Po vítězství v anketě Strom roku 2003 bude letos usilovat o titul Strom čtvrtstoletí. Buk lesní červenolistý roste přímo v centru Jihlavy, lidé ho dobře znají díky mohutné koruně, výraznému zbarvení listů i místu, kde stojí. Nachází se v prostoru bývalého hřbitova, který se kolem kostela rozkládal už od raného středověku. Od roku 1990 patří buk mezi památné stromy. Výjimečný je především svými rozměry. Obvod jeho kmene dosahuje 444 cm. Anketa letos slaví 25 let a při této příležitosti nadace připravila speciální ročník Strom čtvrtstoletí. Zapojí se do něj vybraní vítězové minulých let. O titul Strom čtvrtstoletí soutěží 13 stromů z celého Česka. Hlasovat je možné na webu strom.cz. I swear.

0: Succession.
1: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Copak 14. srpen v kalendáři v roce 1370 císař Karel IV. Udělil v tento den Karlovým varům městská práva. Rok 1436 na sněmu v Jihlavě byl husickými stavy přijat za českého krále syn Karla IV. Zikmund, jenž

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

0: mi hlava. Víme, co se děje v našem kraji.
1: Začala stavba nové cyklostezky do průmyslové zóny, v Jihlavě začala výstavba nové části cyklostezky, která propojí ulici Průmyslovou s Heroldticemi. Práce nyní probíhají současně v celém budovaném úseku a hotová cyklostezka by měla začít sloužit do konce letošního roku. Projekt s názvem Cyklostezka R09 rozšíří síť cyklistických tras, nový úsek bude dlouhý přibližně 912 metrů. Cyklisté se díky této cyklostezce budou moci vyhnout frekventované ulici Průmyslová a směrem do centra se trasa napojí na další hlavské cyklostezky a na dálkové cyklotrasy číslo 16 a 26.

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Dnešní otázka na holky a kluky na zlatíčka opravdu stojí za to. Tady je, proč nosí ženy podprsenku?
2: Holky

0: sám.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné ráno. Téměř 4 z 10 motorkářů, kteří zemřou při dopravních nehodách, přijdou o život v zatáčkách. V letech 2021 až 2025 to bylo 137 motocyklistů. Více než 82% těchto smrtelných následků si přitom zavinili sami.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče z Batolaty otevřená od 11. září. Stavba s celkovými náklady 110 milionů korun začala loni v lednu. Nyní pracovníci provádějí poslední přípravy na otevření. Úchvatný pohled na žhavou lávu stékající po svazích Etny láká k této italské sopce davy turistů, což značně znepokojuje místní průvodce. Etna už několik dní chrlí popel a lávu, to si vynutilo uzavření nedalekého letiště v Katánii. Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Ve finále porazili italsko-americkou dvojici Eraniová Martinezová 6-3, 6-4.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Děkujeme Katce za zprávy a už se dostáváme do dnešního dne na Rádio Jihlava. Dobré páteční ráno vám přejeme, skvělý poslech k tomu. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký, hezký den.
0: Rádio Jihlava.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Pátek a víkend před námi a tak vás zveme na Magma Fest 2026, tento festival, který proběhne dnes a zítra, a připravte se na nejžavější akci léta a zažijte víkend plný rocku, metalu a energie, která vás strhne. Můžete se těšit na nabitou dávku rocku, metalu, adrenalinu a nezapomenutelné atmosféry, která rozhodně pohltí. No ale taky v rámci léta na náměstí dnes od 18. hodiny Frankie and the Deathbeds, Člověk krve. Do Jihlavy v 6 přijedou City Cowboys a čeká vás večer plný country stylu s punkovým duchem. Hezký páteční večer a celý víkend přeje Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

dnešní pátek 14. srpna bude uzavírat tento pracovní týden. Přejeme hezký pátek, ale zvláště přejeme všechno nejlepší také všem Alanům. Ti jsou dneska v kalendáři a mají svátek. Tady je Rádio Jihlava, hezké ráno a dobrý den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Osová bytýška znovu slaví, převzala titul Vesnice kraje Vysočina roku 2026. Zlatou stuhu a titul Vesnice kraje Vysočina roku 2026 si převzala Osová bytýška. Osová bytýška na Žďársku znovu naplno prožívá radost tohoto vítězství v klání obcí Vysočiny. Bytýští si titul vybojovali hned z několika důvodů. Vesnice uspěla mezi 18 soupeři a postoupila do celostátního kola soutěže. Obec zabodovala v mnoha ohledech. Osová bytýška ukazuje, že úspěšná obec potřebuje aktivní obyvatele, fungující spolky a jasnou představu o svém rozvoji. Právě aktivní komunitní život výrazně napomohl Osové bytýšce k vítězství.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Je tady pátek 14. srpna, víkend už je ve vzduchu, ale před námi ještě celý páteční den a také dnešní páteční dopoledne s datem 14. srpna a také právě teď v éteru Rádia Jihlava motto pro tento den. Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Mějte se moc hezky, ať se dobře poslouchá. To přeje Rádio Jihlava a právě teď taky Zbyněk Loucký. Naslyšenou, hezký den a pěkný víkend.
1: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikok řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland. Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký pátek. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a hned začne fungovat. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měla vláda projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží.
1: Jihlava aktuálně.
2: V Jihlavě včera vlak srazil ženu, vážným zraněním na místě podlehla. Okolnosti tragické události policie prověřuje, nehoda byla na trati na Brno. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera dopoledne a popoledni, přinesl data o 30 000 unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test má digitální a informační agentura, stejně jako ministerstvo vnitra za úspěšný, ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord. O druhou českou medaili bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Hezké dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Nemocnice Vysočiny získají přes 4,5 milionu na náborové příspěvky zdravotníkům. Více za okamžik.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, Krajská rada Vysočiny schválila náborové příspěvky pro lékaře a další zdravotníky v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Mezi příjemci jsou i noví lékaři do nemocnice Pelhřimov, která musela z jara letošního roku řešit hromadné výpovědi lékařů. Na interním oddělení kvůli nedostatku lékařů omezila i neakutní péči na chirurgii. Personální situace se tam nyní podle hejtmana Martina Kukly daří zvládat. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soudce říká obžalovanému: vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude, velmi lituji, že Horák je idiot.

0: chytřejší než rádio.
1: Nahrazování masa rostlinnými alternativy sice působí jako moderní trend, opak je ale pravdou. Během první světové války maso na trzích chybělo a náhražky tak začal vymýšlet dokonce sám Konrád Adenauer. Tehdejší starosta Kolína nad Rýnem a později první poválečný kancléř se totiž uvědomil, že má soja podobnou texturu jako klobásové maso. Stačilo ji tedy smíchat s kořením a dalšími surovinami, tlačit do střívka a vegetariánské alias mírové klobásy byly na světě. Tak odteď jste opět chytřejší než rádi.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Jihlava pokračuje v modernizaci čistírny odpadních vod. Cílem připravovaných investic je zvýšit spolehlivost provozu, snížit energetickou náročnost zařízení a postupně posílit jeho energetickou soběstačnost. Modernizace zároveň připraví čistírnu na budoucí požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a efektivního nakládání s energiemi. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera dopoledne a popoledni, přinesl data od 30 000 unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test byl podle expertů úspěšný. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akce se konala v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě včera vlak srazil ženu. Vážným zraněním na místě bohužel podlehla. Okolnosti tragické události policie prověřuje. Během posledních dvou dnů bylo u jižního pobřeží Kréty zachráněno několik stovek běženců, kteří vypluli z oblasti kolem libýského města Tobruk. Řecký ministr pro migraci varuje, že podle informací tajných služeb čeká v Libii více než 500 000 lidí, aby se dostali do Evropy.
0: Sport.
1: České volejbalistky v předposledním přípravném zápasu před domácím mistrovstvím Evropy v Brně podlehly Srbkám 1-3. Finalistkám posledních 4 kontinentálních šampionátů sebrali v Bělehradu druhý set, ve kterém předčili v útoku. I dnešní odveta se bude hrát od 19 hodin bez diváků.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Lesníci na Vysočině čekají kvůli suchu a horku vyšší ztráty, hlavně u jarní výsadby. Víte za okamžik.
0: Rádio Jihlava. 101.1

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, lesníci na Vysočině čekají kvůli suchu a horku vyšší ztráty, hlavně u jarní výsadby. Jaké dopady bude mít toto počasí na lese, se podle nich ale ukáže až s odstupem. Kůrovce je zatím v lesích díky několika předchozím příznivým rokům relativně málo a na namnožení tohoto škůdce potřebuje nějaký čas, ale riziko, že se do 2 let vrátí kůrovcová kalamita, reálně existuje. Teď už další muzika.

tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu, víry.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná se ptá Jirky, kam si dal těch 200 korun, co jsi tě dala na nákup?
2: Jednomu staršímu muži.
1: No od kdy jsi takový lidumil? Co ten chlap dělal?
2: Čepoval pivo.

Ladíte vlnu 101.1 FM. Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami, tak víc o tom za okamžik.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami Lilial a TPO. Kontrol v prodejnách udělali za 6 měsíců 41. Přípravky musí být staženy z prodeje a zlikvidovány. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším opět v pondělí v 9.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším 50 let. Požádal o to výrobce vakcín a Státní ústav pro kontrolu léčiv už ukončil hodnotící zprávu. Ta odhaduje, že změny uspoří třeba i na nemocenské okolo 650 milionů korun. Rozhodnout má orgán při ministerstvu zdravotnictví, který ale zatím neexistuje.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině dál platí zákaz koupání v přehradách Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčko-Brodsku. Nevhodná ke koupání je kvůli sinicím a chlorofilu Břevnická přehrada u Chotěboře. V některých vyhledávaných letních destinacích na jihu Evropy se objevily případy nebezpečné západonilské horečky. Pacienty hlásí Itálie, Severní Makedonie, kde jeden člověk dokonce zemřel, ale také například Řecko.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna, Litvínova a Brna vstoupili do přípravy na blížící se start extraligy vítězně. Rytíři pod vedením nového hlavního kouče Radima Rulíka vyhráli v Liberci 1-0. Litvínov porazil prvoligový Chomutov 3-0. Soupeře ze druhé nejvyšší soutěže mělo i Brno, které zdolalo stejným výsledkem Jihlavu. Třinec porazil Slovan Bratislava 6-5, Hradec Králové zdolal Olomouc 3-2 a Mladá Boleslav porazila Spartu 3-1.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné páteční letní dopoledne, dámy a pánové. Tentokrát s datem 14. srpna. No, naštěstí pro někoho smolná třináctka padla na včerejšek a dnešní pátek je tedy naprosto v klidu a v pohodě. No a doufám, že takový bude i nadále. Končíme totiž další pracovní týden a to bude o to veselější, že je dneska pátek. Máme krátce po 11. hodině a tak se momentálně ocitáme na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a co vás všechno čeká a nemine? Tak si třeba řekneme, že na pláži ve Španělsku zavládla panika a zděšení. A nebo se dozvíme, jaké počasí nás čeká o následujícím víkendu. No a samozřejmě toho bude ještě mnohem a mnohem více. Tak si na všechny ty informace počkejte, já vám přeji, ať je pro vás ten pátek naprosto vydařený. No a přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám za vámi další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Po divokém účesu, který krapet připomínal záporačku Cruelu, se Eva Farná vrátila k přirozenosti. Vlasový mák Marty Till jí vlasy vytónoval do hnědých odstínů a vytvořil trendy sestřih. S touto novou vizáží tak Eva vtrhne do další řady superstar, co by sličná porotkyně.
2: Rádio Jihlava. Family,
0: no a je to venku. Jeden z členů pěveckého seskupení Čtyři tenory se stal poprvé tatínkem. A kdo je ten šťastný? No pěvec Michal Bragagnolo. Ten se raduje ze syna Samuela. A radujte se s námi a hlavně s Michalem. V neděli 2. srpna se mu narodil syn Samuel. Napsali jeho kolegové na sítě.
2: Rádio Jihlava.
3: Budeme se rvát, budeme řvát, hrát nejlepší přátelé.
0: Richard Krajčo oslavil s manželkou Karin babinskou výročí svatby. Své ano si řekli už před 9 lety a na počest významného dne se manželé s fanoušky podělili o několik společných fotografií. No a dvojice zároveň přidala i několik dojemných slov.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý rok k nám na Silvestra chodí tchýně. Ale letos asi uděláme konečně výjimku. Jo, a jakou? No, pustíme ji dovnitř.

0: Máme dneska pátek, je 14. srpna, vy posloucháte Rádio Jihlava. No a my se teď můžeme podívat do kalendáře, kdo pak se nám to kdy v tento den, ne že narodil, ale kdo slaví svátek. A kalendář říká, že to jsou Alan, Alen, Silva, Eusebie, Eusebius a Smil. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ty hledáme signál.
1: Posloucháte páteční dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a ten má pro vás na tuto chvíli nachystány dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. A jedna říká na Alana chladná rána, nebo na svátek Ellen troubí v lese jelen. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den, no a teď už na rádiu další hit za hitem.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Oběti přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, vydávané například za registrační poplatky. Díky veřejným výpisům si pak ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze posílat. Následně je navedou na jiné už podvodné účty. Neziskovky se kvůli tomu obávají ztráty důvěryhodnosti.
2: Jihlava aktuálně.
3: V Jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče z Batolaty otevřená od 11. září. Stavba s celkovými náklady 110 milionů korun začala loni v lednu. Nyní pracovníci provádějí poslední přípravy na otevření. Mohutný požár ničí od včerejšího večera hojně navštěvovanou turistickou destinaci v Chorvatsku. Plameny se dostaly až do Omiše, kam každoročně jezdí i velké množství Čechů. Na tisíc lidí se muselo evakuovat a část města zůstala bez elektřiny.
2: Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. Ve finále porazil italsko-americkou dvojici Sara Eraniová, Nicole Melicharová-Martinezová 6-3 a 6-4.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás další recept. Dneska to budou banánové rolky s čokoládou. Tak si na to určitě počkejte, páč vás to čeká už za okamžik. Mezitím ale vychutnejte další hit na vlnách 101.1 FM.
2: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

afterglow. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dnes s datem 13. srpna. No a já mám pro vás připravený recept na banánové rolky s čokoládou. Banány oloupeme a nakrájíme na kolečka. Listové těsto rozvineme, podél jedné delší strany vyskládáme kolečka banánů tak, aby se lehce překrývala. Těsto rovnoměrně posypeme čokoládovými pecičkami, zavineme od delší strany a hotovou roládu nakrájíme na kousky široké zhruba tak 2 cm a rozložíme je z rozestupy na připravený plech s pečpapírem. Vejce rozšleháme vidličkou a popřeme jí povrch jednotlivých rolek. Rolky pak vložíme do předehřáté trouby a pečeme přibližně 15 až 20 minut. Prostě do zlatova. No a upečené rolky pak necháme krátce schladnout a podle chuti je posypeme moučkovým cukrem a podáváme. This Romeo is bleeding.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Zakopnem jak.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj Boženo. No ahoj Růženo. No tak co? Už jsi si našla chlapa? Ale prosím tě, zatím ne. No tak to si musíš někoho najít. A nejlépe někoho, kdo má to charisma, víš? No prosím tě, a co to je to charisma? No, jak bych ti to vysvětlila? To je takové neuchopitelné fluidum, které mají většinou tlustí, plešatí a bohatí chlapy.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Počasí je tento týden v Evropě výrazně kontrastní. Zatímco západní část kontinentu zasáhla intenzivní vlna veder s teplotami přes 40 stupňů, tak naopak do východní Evropy proniká arktický vzduch, který sráží teploty k podzimním hodnotám. My jsme naštěstí někde tak na pomezí. Jinak podobné rozložení teplot se letos v létě objevuje už opakovaně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Rozměrnou plachtu s podobiznou zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati se při pokračující demolici vyhořelé výškové budovy ve Zlíně zřejmě zachránit nepodařilo. Včera ji strhly padající sutiny. Už dříve plachtu poškodil požár, který budovu 34 v někdejším baťovském továrním areálu zachvátil 9. července, kdy se také na severní a západní straně zřítila.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Handlových dvorech může vzniknout až 700 nových bytů. Zástupci města a stavební společnosti podepsali plánovací smlouvu, která otevírá cestu k výstavbě nové obytné čtvrti za obchodním centrem Tesco. Projekt mimo jiné počítá s 18 bytovými domy, přibližně 700 byty a bydlením pro zhruba 950 lidí. Nejméně 4 lidé zemřeli při záplavách po prudkých bouřích východně od japonské metropole Tokia. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy ochromily část dopravy zejména v prefektuře Chiba na ostrově Honšú. Desítky tisíc domácností se ocitly bez elektřiny, 7 tisíc jich přes noc uvázlo na letišti Narita u Tokia.
0: Sport.
1: Bez lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského ode dneška ve Zlíně pokračuje mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského zdravotní absence a zvýšit šance na titul.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné teď už odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně třeba u Zachuku vás čeká čerstvé bulvární okénko a v něm se dozvíme, že luxusní sídlo po herci Miloši Kopeckém je na prodej. No, tak si rozhodně počkejte na podrobnosti. A mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava.

0: herce Miloše Kopeckého. Je na prodej. Luxus s puncem krvavé tragédie. Vítejte v bulvárním okénku. Legendární Červený mlýn u Křemže, který byl po desetiletí útočištěm herce Miloše Kopeckého, hledá nového majitele. Romantické stavení ukryté v přírodě, ale vedle slavné minulosti nese také tajemné tajemství. Příběh dnešního sídla se začal psát už dávno předtím, než si ho zamiloval tento slavný herec. V roce 1948 obývala tehdejší mlýn rodina se čtyřmi dětmi, jejíž život však skončil tragicky. Mlynář podle dostupných informací v psychickém zkratu zavraždil manželku a jedno z dětí a následně si sám vzal život. Po neštěstí zůstal objekt dlouho opuštěný. Mezi místními se dokonce začaly šířit historky o tom, že ve starém mlýně straší.
1: Prdaj straší! Já už tu vidím 300 let a ještě jsem žádný strašidlo neviděl!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Hezké páteční odpoledne přeje Fugas i celé Rádio Jihlava.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Čeká nás další letní víkend s tropickými teplotami a tak by bylo více než vhodné zakončit třeba sobotu dobrou hudbou, dobrým pitím a jídlem a hlavně dobrou náladou. No a přesně tohle všechno nabízí sobotní podvečer a večer na zámecké zahradě v Brtnici, kde na vás čekají kapely Akustik Erupce, Zdačic, dále kapela

0: Luboš Show a španělský houslista Eduardo Garcia Salas. No, tak se tam zítra uvidíme. Začínáme v 18 hodin.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho páteční vysílání s Fugasem, dneska s datem 13.8. No ale čas už nás dopravil až do doby, kdy se spolu z pravidla loučíváme, a toto pravidlo neporušíme ani dnes, protože je připravena Katka, aby následující 2 hodiny vám dělala milou společnost. No a v 16 hodin to se sem zase vrátím já a tímto vás také zvu.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Magda Tart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera dopoledne a popoledni, přinesl data o 30 000 unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test byl podle expertů úspěšný. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akce se konala v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami.
3: Jihlava aktuálně.
4: V Jihlavě včera vlak srazil ženu. Vážným zraněním na místě bohužel podlehla. Okolnosti tragické události policie prověřuje. Během posledních dvou dnů bylo u jižního pobřeží Kréty zachráněno několik stovek běženců, kteří vypluli z oblasti kolem libýského města Tobruk. Řecký ministr pro migraci varuje, že podle informací tajných služeb čeká v Libyi více než 500 000 lidí, aby se dostali do Evropy.
3: Sport.
4: České volejbalistky v předposledním přípravném zápasu před domácím mistrovstvím Evropy v Brně podlehly Srbkám 1-3. Finalistkám posledních čtyř kontinentálních šampionátů sebrali v Bělehradu druhý set, ve kterém předčili v útoku. I dnešní odveta se bude hrát od 19 hodin bez diváků.
3: Rádio Jihlava,
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Pěkné páteční odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava, je s vámi Katka. Víme, že v jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem otevřená od 11. září, podrobnosti za chvíli.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
7: Rádio.

Z Rádia Jihlava krásný den vám všem. V Jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče z Batolaty. Otevřená od 11. září. Stavba s celkovými náklady 110 milionů korun začala loni v lednu. Pracovníci provádějí poslední přípravy na otevření. Tolik novinky z našeho města, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Pěkné odpoledne, ladíte rádio Jihlava, máme bohužel smutnou zprávu. Vlak v Jihlavě včera srazil ženu, ta bohužel vážným zraněním podlehla, další informace za pár minut.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava, ale bohužel se i v našem městě dějí tragické události. V Jihlavě včera vlak srazil ženu, ta vážným zraněním na místě podlehla. Okolnosti tragické události policie prověřuje, nehoda byla na trati na Brno. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte hezký den.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším 50 let. Požádal o to výrobce vakcín a Státní ústav pro kontrolu léčiv už ukončil hodnotící zprávu. Ta odhaduje, že změny uspoří třeba i na nemocenské okolo 650 milionů korun. Rozhodnout má orgán při ministerstvu zdravotnictví, který ale zatím neexistuje.
5: Co se děje v kraji?
6: Na Vysočině dál platí zákaz koupání v přehradách Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčko-Brodsku. Nevhodná ke koupání je kvůli sinicím a chlorofilu Břevnická přehrada u Chotěboře. V některých vyhledávaných letních destinacích na jihu Evropy se objevily případy nebezpečné západonilské horečky. Pacienty hlásí Itálie, Severní Makedonie, kde jeden člověk dokonce zemřel, ale také například Řecko.
5: Sport.
6: Hokejisté Kladna, Litvínova a Brna vstoupili do přípravy na blížící se start extraligy vítězně. Rytíři pod vedením nového hlavního kouče Radima Rulíka vyhráli v Liberci 1-0. Litvínov porazil prvoligový Chomutov 3-0. Soupeře ze druhé nejvyšší soutěže mělo i Brno, které zdolalo stejným výsledkem Jihlavu. Třinec porazil Slovan Bratislava 6-5, Hradec Králové zdolal Olomouc 3-2 a Mladá Boleslav porazila Spartu 3-1.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový pátek. Lesníci na Vysočině čekají kvůli suchu vyšší ztráty u nově vysázených stromků. Víc informací přidám za moment.
5: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

Hezké odpoledne na rádiu Jihlava, teď k tomu, co jsem nakousla. Lesníci na Vysočině čekají kvůli suchu a horku vyšší ztráty, hlavně u jarní výsadby. Jaké dopady bude mít toto počasí na lesy, se podle nich ale ukáže až s odstupem. Kůrovce je zatím v lesích díky několika předchozím příznivým rokům relativně málo a na namnožení tento škůdce se potřebuje nějaký čas. Ale riziko, že se do 2 let vrátí kůrovcová kalamita, reálně existuje. To nejsou bohužel dobré zprávy. Pojďme tedy teď k veselějším věcem, k dalším hitům.

0: Jsme Rádio Jihlava, pěkné odpoledne. Víme, jak to na Vysočině vypadá s koupáním v přírodních nádržích. Podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Na Vysočině dál platí zákaz koupání v přehradách Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a taky v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Nevhodná ke koupání je kvůli sinicím a chlorofilu Břevnická přehrada u Chutěboře. Její voda by mohla způsobit zdravotní problémy dětem a lidem s oslabeným imunitním systémem. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přeji mi krásný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Oběti přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, vydávané například za registrační poplatky. Díky veřejným výpisům si pak ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze posílat. Následně je navedou na jiné už podvodné účty. Neziskovky se kvůli tomu obávají ztráty důvěryhodnosti.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče z Batolaty otevřená od 11. září. Stavba s celkovými náklady 110 milionů korun začala loni v lednu. Nyní pracovníci provádějí poslední přípravy na otevření. Mohutný požár ničí od včerejšího večera hojně navštěvovanou turistickou destinaci v Chorvatsku. Plameny se dostaly až do Omiše, kam každoročně jezdí i velké množství Čechů. Na tisíc lidí se muselo evakuovat a část města zůstala bez elektřiny.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. Ve finále porazil italsko-americkou dvojici Sara Eraniová, Nicole Melicharová-Martinezová 6-3 a 6-4.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Páteční odpoledne s datem 14. srpna tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně teď už ale s Fugasem. No a ten teď bude nadále s vámi trávit čas až do večera. A bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. A na co byste se mohli těšit? No tak nabídnu třeba informaci o tom, že někteří Ukrajinci neprokázali splnění vojenských povinností a tak nedostali v Česku dočasnou ochranu. No a přidáme ještě fůru dalších informací. Tak si na to všechno počkejte. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. A hned posílám první mix největších světových i domácích hitů a také přání. Ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. 101.1

0: Hezké páteční odpoledne vám z Vlny rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Od středy platí v celé Evropské unii, a tedy i v Česku, stopka pro ukrajinské muže v bojeschopném věku. Ti musí prokázat, že v rodné zemi splnili své vojenské povinnosti a mohli tak vycestovat ze země. Jinak u nás nedostanou dočasnou ochranu. No a přestože nové pravidlo platí jen krátce, ministerstvo vnitra už kvůli němu v desítkách případů ochranu neudělilo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná se ptá Jirky, kam si dal těch 200 korun, co jsi tě dala na nákup?
2: Jednomu staršímu muži.
1: No, odkdy jsi takový lidumil? Co ten chlap dělal?
2: Čepoval pivo.

0: Pohodové páteční odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: Krátce po krádeži dopadli policisté muže, který v Jihlavě usedl do odemčeného auta s klíčky v zapalování a odjel. 42letý muž měl pozitivní test na alkohol i na drogy. Navíc mu ještě pár dnů platil zákaz řízení. No, ale teď už má výtržník, jak se říká, po ptákách.
2: A ty máš zase po kozách.
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Letošní léto přeje aktivitám u vody a na koupaliště. Na Jihlavsku tak míří stovky a stovky lidí. Jenomže návštěvníci si často nelámou hlavu s parkováním. Situace už musela v Jihlavě často řešit i policie. Dále koupaliště v Lukách nad Jihlavou před pár dny upozornilo na sociálních sítích návštěvníky, kteří přijíždějí autem, že platí přísný zákaz parkování na levé straně komunikace od koupaliště směrem na Vysoké Studnice.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikok řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Rozměrnou plachtu s podobiznou zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati se při pokračující demolici vyhořelé výškové budovy ve Zlíně zřejmě zachránit nepodařilo. Včera ji strhly padající sutiny. Už dříve plachtu poškodil požár, který budovu 34 v někdejším baťovském továrním areálu zachvátil 9. července, kdy se také na severní a západní straně zřítila.
0: Jihlava aktuálně.
1: V handlových dvorech může vzniknout až 700 nových bytů. Zástupci města a stavební společnosti podepsali plánovací smlouvu, která otevírá cestu k výstavbě nové obytné čtvrti za obchodním centrem Tesco. Projekt mimo jiné počítá s 18 bytovými domy, přibližně 700 byty a bydlením pro zhruba 950 lidí. Nejméně 4 lidé zemřeli při záplavách po prudkých bouřích východně od japonské metropole Tokia. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy ochromily část dopravy zejména v prefektuře Chiba na ostrově Honšú. Desítky tisíc domácností se ocitly bez elektřiny, 7 tisíc jich přes noc uvázlo na letišti Narita u Tokia.
0: Sport.
1: Bez lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského ode dneška ve Zlíně pokračuje mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského zdravotní absence a zvýšit šance na titul.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další naše společná hodinka vysílání na Rádiu Jihlava je před námi, no a já doufám, že budeme mít nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to určitě počkejte, já jinak přeji všem páteční krásné odpoledne a hlavně ničím nerušený poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Sklizeň, to je důležitá věc v těchto dnech. Sklidte tedy letní plodiny, jako jsou rajčata, papriky a jablka, a připravte se na podzimní úrodu. A také dbejte na výsadbu, vysázejte nové stromy, jako jsou třeba jahodníky, cibuloviny a také dvouletky, které potřebují zasít.
1: Zahrádkářský servis.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Každý rok k nám na Silvestra chodí tchýně. Ale letos asi uděláme konečně výjimku. Jo, a jakou? No, pustíme ji dovnitř.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 14. srpna.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Panika propukla na pláži ve Španělsku v letovisku Marbella, když jednoho z návštěvníků začal náhle pronásledovat velký mořský živočich.
2: Kdo mu živočichu?
0: Z hřbetní ploutví připomínající žraloka. Jak se ale následně ukázalo, nešlo o obávaného predátora, ale o obřího dezorientovaného tuňáka. No, ten půjde do konzervy.
1: Letní servis Rádia Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi posílá čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti zatra. Drby a aktuality ze světa hudby.
0: Po divokém účesu, který krapet připomínal záporačku Cruelu, se Eva Farná vrátila k přirozenosti. Vlasový mák Marty Till jí vlasy vytónoval do hnědých odstínů a vytvořil trendy sestřih. S touto novou vizáží tak Eva vtrhne do další řady superstar, co by sličná porotkyně.
2: Rádio Jihlava.
0: No a je to venku. Jeden z členů pěveckého seskupení Čtyři tenory se stal poprvé tatínkem. A kdo je ten šťastný? No pěvec Michal Bragagnolo. Ten se raduje ze syna Samuela. A radujte se s námi a hlavně s Michalem. V neděli 2. srpna se mu narodil syn Samuel, napsali jeho kolegové na sítě.
2: Rádio Jihlava.
3: Budem se rvát, budeme řvát, hrát nejlepší přátelé.
0: Richard Krajčo oslavil s manželkou Karin Babinskou výročí svatby. Své ano si řekli už před 9 lety a na počest významného dne se manželé s fanoušky podělili o několik společných fotografií. No a dvojice zároveň přidala i několik dojemných slov.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera dopoledne a popoledni, přinesl data o 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test byl podle expertů úspěšný. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akce se konala v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě včera vlak srazil ženu. Vážným zraněním na místě bohužel podlehla. Okolnosti tragické události policie prověřuje. Během posledních dvou dnů bylo u jižního pobřeží Kréty zachráněno několik stovek běženců, kteří vypluli z oblasti kolem libýského města Tobruk. Řecký ministr pro migraci varuje, že podle informací tajných služeb čeká v Libii více než 500 000 lidí, aby se dostali do Evropy.
0: Sport.
1: České volejbalistky v předposledním přípravném zápasu před domácím mistrovstvím Evropy v Brně podlehly Srbkám 1-3. Finalistkám posledních 4 kontinentálních šampionátů sebrali v Bělehradu druhý set, ve kterém předčili v útoku. I dnešní odveta se bude hrát od 19 hodin bez diváků.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi, no a my se během ní dozvíme, že kvůli globálnímu oteplování se daří invazivním druhům živočichů.
3: Domů živočichů.
2: Tak si na to počkejte, jinak vám všem přeji pohodový pátek, bezstarostný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Podle nedávného průzkumu, který sestavila Kyperská akademie věd, literatury a umění na základě výzkumu vědců z 11 zemí, se odhaduje, že do Středozemního moře se každé 2 týdny dostává nový druh. Celkově se ve Středozemním moři vyskytuje více než 1000 nepůvodních druhů, uvádí zpráva. To představuje nárůst oproti méně než 800 druhům, které zaznamenala jiná studie Evropské agentury pro životní prostředí v období let 2012 až 2017. No a to všechno díky globálnímu oteplování, které ovšem podle některých politiků neexistuje.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: puncem krvavé tragédie. Vítejte v bulvárním okénku. Legendární Červený mlýn u Křemže, který byl po desetiletí útočištěm herce Miloše Kopeckého, hledá nového majitele. Romantické stavení ukryté v přírodě, ale vedle slavné minulosti nese také tajemné tajemství. Příběh dnešního sídla se začal psát už dávno předtím, než si ho zamiloval tento slavný herec. V roce 1948 obývala tehdejší mlýn rodina se čtyřmi dětmi, jejíž život však skončil tragicky. Mlynář podle dostupných informací v psychickém zkratu zavraždil manželku a jedno z dětí a následně si sám vzal život. Po neštěstí zůstal objekt dlouho opuštěný. Mezi místními se dokonce začaly šířit historky o tom, že ve starém mlýně straší.
1: Prdaj straší! Já už tu vidím 300 let a ještě jsem žádný strašidlo neviděl!
2: Boys.

0: Zbytek dáš mi. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska je 14. srpna. Fugas vám všem přeje příjemný podvečer. No a my míříme do pražského Klementina zjistit, jaké v tento den kdy kdo naměřil hodnoty. Tak nejtepleji bylo zatím 14. srpna v roce 2015, kdy bylo 35,6. Nejstudenější 14. srpen pak byl v roce 1908 a to bylo jen 9 stupňů. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 20,3. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek pátečního večera strávený s Rádiem Jihlava. Taky si užijte následující letní víkend a já se na vás budu těšit v neděli v 9 hodin ráno. No a do té doby čau bas Fugas.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Dennis.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším 50 let. Požádal o to výrobce vakcín a Státní ústav pro kontrolu léčiv už ukončil hodnotící zprávu. Ta odhaduje, že změny uspoří třeba i na nemocenské okolo 650 milionů korun. Rozhodnout má orgán při Ministerstvu zdravotnictví, který ale zatím neexistuje.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině dál platí zákaz koupání v přehradách Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčko-Brodsku. Nevhodná ke koupání je kvůli sinicím a chlorofilu Břevnická přehrada u Chotěboře. V některých vyhledávaných letních destinacích na jihu Evropy se objevily případy nebezpečné západonilské horečky. Pacienty hlásí Itálie, Severní Makedonie, kde jeden člověk dokonce zemřel, ale také například Řecko.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna, Litvínova a Brna vstoupili do přípravy na blížící se start extraligy vítězně. Rytíři pod vedením nového hlavního kouče Radima Rulíka vyhráli v Liberci 1-0. Litvínov porazil prvoligový Chomutov 3-0. Soupeře ze druhé nejvyšší soutěže mělo i Brno, které zdolalo stejným výsledkem Jihlavu. Třinec porazil Slovan Bratislava 6-5, Hradec Králové zdolal Olomouc 3-2 a Mladá Boleslav porazila Spartu 3-1.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soudce říká obžalovanému: vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude, velmi lituji, že Horák je idiot.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mo. Rybarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Ahoj, lásko moje.
3: No tak, prosím teda. Tebe.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď? No zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři, jeze.
2: Ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš. Porra.
3: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To dovede každý, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že? Ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
2: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
2: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Ježišmarja, pach smrti.
2: Jo.
3: A do kolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele.
2: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
2: nadabovat.
3: Dobře.
2: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
2: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: Co je to tam za babu? No v té posteli.
2: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
2: No.
3: Jako Nicholsona?
2: No.
3: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo ji bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
2: Jo.
3: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
2: Čí milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
2: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
2: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já jsem sem vůbec lezla.
2: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový.
3: Jedno.
2: Ale tady máme,
3: jedno,
2: tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl. Tak byl nebo nebyl?
2: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, můžeme, že můžeme,
3: no.
2: Jo?
3: Smrkneme,
2: takže...
3: Sluchátka si vemem, ne?
2: Jo, dobře, aby jsme to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším. Mami,
3: byl tu byl?
2: Já tě
3: tak
2: neslyším.
3: Tak byl nebo nebyl? No
2: to je brzo
3: to
2: zase,
3: brzo?
2: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no,
2: na ní koukat.
3: No ty.
2: No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky.
0: No. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: poslední. Takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková kouká na dalekou hladinu a pláče. Dokolem jiná družstevnice. Se Slíčková povídá, co tak úpěnlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata v napadí. To děláme všichni v napadí. Ale koťata už udávno zpátky.
1: Takový těličko já jsem měl naposled ve 32. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Víťu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem polovičně jako ty a já už normálně, to je nervák, když já si mám zavázat botu, tak naberu dech, jak kdybych chtěl lovit perlorodky, tak nevydrží mě dech, tak to musím opustit tu botu zas na chvílku a znám pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídá. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukerence v kuchyni na linoleu 12 let na rámkový hodinky, povídá. Takový brázdy potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcku, on pá, už mi to nějak, člověče, nejde.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: To je sice hezké přísloví, ale v sexu neplatí, že s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Já si totiž, já taky nejsem úplně nevinátko, já si vedu o svých zážitcích takový malinký deníček.
1: Nás zajímá.
2: Byste chtěl vědět, jak se, daleko jsem došel,
1: tak
2: mám tady pár svých zápisků, abyste viděli, jak na tom jsem.
1: Tak se s tím.
2: Nejsou tady děti. Je to takový lechtivý.
1: Ale no. Dobrý, jedeme.
2: Tady, hele, poslouchejte, to je zajímavý.
1: Prosím. Bez emocí.
2: Bez emocí. Hele, potkal jsem jí 12. srpna v pátek.
1: No.
2: V Praze na Václavském náměstí.
1: Hezky to začíná.
2: Šla po chodníku a já jsem za ní šel asi tak 10 kroků, aby si mě moc nevšimla.
1: No.
2: A tak jsme došli pomalu až k muzeu. Pak jsem za ní šel dolů Žitnou ulicí a ve smečkách zatočila opět na náměstí.
1: No, je to zajímavé, co nám tady čteš, ale malinko, jako jo?
2: Já to popojedu, teď to přijde. Zabočila do Jindřišské ulice a podívala se na mě. A pak šla dál až na Senovážné náměstí.
1: Prosím tě, rycni to, jeď dál, jeď dál, jeď dál, dál, ať se někam dostaneme.
2: Ano, tak tady. Tady už je akce, ano.
1: No?
2: Teď to začíná být napínavý. To už jsme na Kulaťáku v Dejvicích. A ještě pořád jdeme. Tady to začíná. Zastavila se u stánku s ovocem a koupila si kilo jablek. Já jsem si také koupil kilo hrušek, 2 kila švestek, kilo vína a 5 banánů jsem si koupil. Já rád banány.
1: Prosím tě, to je reklama na ovoce a zeleninu. Nás zajímá erotická stránka věci. No.
2: A tady to je začíná.
1: No.
2: Málem jsem jí oslovil, ale zalekl jsem se a začal jsem jíst hrušku.
1: Skoč tam ještě 20 stránek. 20 odpočítej 20.
2: 20 stránek, tak tady už nemůžem. No. Jím už 6. hrušku. A míříme směrem na Bílou horu. Hele, začínám jíst švestky.
1: Nemohl bys to nějak urychlit?
2: Urychlit, tak tady... Jo, tady jsem to zrychlil, pak jsem si dal jedno pivo na to a to byl... Tady to vzalo takovej... Tady to vzalo takovej přirozenej kalup.
1: No.
2: A to ještě není konec.
1: Ne, jako není konec, to nás nezajímá.
2: To začalo být...
1: To je jedno.
2: By to bylo už...
1: Já myslím, že pro nás to stačí. Ano. Já bych spíš si udělal takový malej testík, aby jsme zjistili, co seš vlastně zač. Rozumíš, aby jsme to
2: poznali. Oblasti sexuální.
1: Oblasti sexuální. Takže já bych potřeba vědět, co tě nejvíc vzrušuje.
2: To mám říct tady.
1: Přece kvůli tomu nepojedem do Berouna.
2: Se to trošku stydím.
1: Ale prosím tě, to je jedno. Co tě nejvíc zrušuje? No?
2: Můžu to říct v té budce.
1: To je jedno, běž třeba do budky. No.
2: Už můžu, pane Šmucler?
1: Já nejsem Šmucler.
2: Ale z budky vypadáte jako Šmucler.
1: Z takovýhle budky každý vypadá jako Šmucler.

0: Já to teda řeknu.
1: No. No.
0: Ze všeho nejvíc mě zrušuje svíčková s brusinkama.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte zdráv, příteli. Jak se jmenujete?
2: Smil Flaška z Pardubic. A vy?
1: Beneš Krabice z Vajtmile.
2: Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel.
1: Ano.
2: Tak pojďme si tykat, když jsme oba z jedné branže.
1: Já jsem Flaška. Těší mě, já jsem Krabice.
2: Posaď se, Krabice. Udělej si pohodlí, sundej si víko. Já se očpuntuju.
1: Tak ty jsi Flaško z Pardubic. A co doma?
2: Ale měli jsme teď radostnou událost. Žena porodila čtvrtou flaštičku. A kolik ty máš krabiček?
1: Žádnou. Jako kněz mám celibát.
2: Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí.
1: Celibát nezlobí. Ale také to s ní není jednoduché.
2: No to chápu. Spíš v posteli sám. Bez krabice. To já bez flašky v posteli neusím.
3: Byla to Cimrmanova prvotina.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Pane Plch? Je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráčském divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. To může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. No ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladý kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava.

der ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno, to už... Stačí vynechat U.
2: Mimoň. Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte to, proč český železničáři musí stávkovat nejméně 12 hodin? Aby si jasně poznával, že to není zpoždění, že? Znáte tu anekdotu, jak ta manželka byla nešťastná, že si manžel vůbec nevšímá, že se k ní chová, jako kdyby byla kus nábytku, že už byla na něj naštvaná, tak se rozhodla, že ho nějak překvapí, že ho vyleká, že aspoň upoutá pozornost a rozhodla se, že si oblékne plynovou masku na obličeji a že ho konečně snad vyvede z rovnováhy. A on přišel a vůbec ničeho nevšiml, říká ahoj co je k obědu a to volal někdo a furt nic a ona se naštvala a říká, prosím tě, je ti vůbec na mě něco divného? On se tak na něj podíval, ty jsi vytrhla v obočí. Šmíráctví je hrozná úchylka, já si myslím, že ta úchylka začíná už v dětství, já nevím, znáte tu anekdotu, jak se ten malý chlapeček dívá takhle klíčovou dírkou do ložnice rodičů a pak se znechuceně odvrátí a říká sám pro sebe, tak ten ty mě mají tak jsou kecat, abych se nešťoural v nose, že jo? Až mi dá teda americkému kamionákovi vytek volej před Moskvou, znáte to, a poslal závozníka s kanistrem, aby sehnal někde volej, on došel až do Moskvy, ale vrátil se bez voleje, on na něj řval ten řidič, proč ho nemá, říkal, no prosím tě, já jsem došel až do centra a někde jinak, pak jsem tam viděl barák a tam bylo napsáno mausoleum, že jo, tak jsem vystál frontu a než na mě přišla řada, tak ten pumpař umřel, že jo. Víte, co se stane, když šlápnete po horku do lejna, že jo? Je celé vaše. Takový chalupník vyšel v noci z chalupy, že se nadejchá čerstvého vzduchu a najednou kouká na zahradě před chalupou přistává letající talíř a vyběhnou takový tři malinký marťani, že? A on se strašně lekne a utíká a oni česky na ně křiče, nikam neutíkejte, nic se vám nestane, tak on se zastaví a když vidí, že mu opravdu nic nechtějí udělat, že ho nechtějí zabít, tak se s ním dá do řeči, říká, vy tam na Marsu jste všichni takový malinký, půl metru velký. Ano, my tam na Marsu jsme všichni půl metru veliký. A vy tam na Marsu jste všichni takový brčálově zelený. Ano, my Marťani tam na Marsu jsme všichni takový brčálově zelený. A vy všichni tam na Marsu máte takový ty tykadýlka, to je s těma čili. Ano, my na Marsu, Marťani všichni máme takový tykadýlka. A vy tam na Marsu všichni máte takový zlatý řetězy a takový zlatý náramky a prsteny zlatý, ne, a to jenom my Židi. Jeden mužský navštívil druhýho a nějak spolu mluví a ten druhý se ptá, kde byl tak dlouho, že ho dlouho neviděl a on říkal, no víš, byl jsem tam v tom, v těch, no jak se tomu říká, Hergo, doktor to předepisuje po nemocnicky, no v tom, on říkal, v lázních, jo v lázních, a v jakých lázních, no v těch, tam víš, jak se to jmenuje, je to zatím u toho, no Hergo, takhle bychom se daleko nedostali, prosím tě, jak se jmenuje taková ta červená kytka, má to trny, růže. Růžo, prosím tě, jak se jmenovali ty lázně?
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní míjí tvář, zprostáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi co si křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkón z nejhorší. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě čubou do Hamburgu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K maskarnímu karnevalu patří vyhodnocení nejvtipnější masky. Fantazie našich lidí je v tomhle směru obrovská. No a nám se podařilo najít člověka. Nám se podařilo zajistit člověka, který zvítězil svým vtipem už na nejednom karnevalu. Zvlášť na posledním bále zaujal originalitou své masky. Přátelé, to je on, Karel Komický. Já jsem už divákům lecos naznačil o vaší nápaditosti. Kdybyste ale prozradil sám, za co jste šel?
2: Já šel za rozkrádačku.
1: Ano, to je opravdu originální. To by málo koho napadlo.
2: O koně bych neřekl, víte, ono to napadne každýho. Ale většinou se lidi bojí.
1: No jenom, že vy jste se toho nebál a právem jste se stal středem pozornosti.
2: A ze začátku ani ne. Jsem byl celkem nenápadnej. Jenže pak jsem to asi přehnal, víte?
1: No, ve vašem případě se myslím nejvíc cení ten nápad. Víte, že vás napadla právě ta rozkrádačka. Zpravidla jdou lidi za úplně jiný věci. Za sněhurku, za červenou karkulku, za šípkovou růženku.
2: No pozor, tak to už jsou holčičky, to není můj obor. Za to už jsou taky pěkný pálky, víte?
1: Ano, pingpongová

0: Oprava byla také jednou z cen. Pane Komický, promiňte mi tu dotěrnost, ale sezona je v plném proudu a tak by mě zajímalo, za co půjdete příště.
1: Tak já se teď do ničeho většího pouštět nebudu, radši víte.
0: A to je od vás hezké. Konec konců, ať také jiní ukáží, co dovedou. Ale diváky by asi přece jenom zajímalo, jak vypadá taková rozkrádačka ve vašem provedení, víte? Já osobně si takovou rozkrádačku představuji jako výjev z pohádky. Nebo tak něco, jo? Takovou jako legrační bábu, co krade.
1: No tak to už je přehnaný. Bába jako jediná z rodiny nekrade. Možná jsem tam kytku z vedlejšího hrobu, když jde dětkovi uklidit na hřbitov, jo? Ale jinak je naše bába poctivá, vám řeknu, jo?
0: No vidím, že toho na sebe už asi moc neřeknete. Nezbývá, než vám popřát, aby se vám dařilo jako dosud. Abyste byl také pokaždé, tak jako za tu rozkrádačku, po zásluze odměněn.
1: To vám teda pěkně děkuju.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivaječný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty si ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
2: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
1: A co to prosím tě za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. OSN, každý ženský, veď, družka.
1: Tak moment, tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím, ale vím, že ti nebylo 18, ale 22 a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20, a co jsem taháš Kalába?
1: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Čoch, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
2: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš.
1: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
2: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
2: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva, já mám hlavní referát.
2: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
2: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
1: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout a že pak nebude všecko tvoje.
2: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
2: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: Ale to není možné.
2: No, je.
1: Ano, vidíš. No. Já Kalábovi taky, já vždycky o něm jenom dobře. Jen si vzpomeň,
2: no. Právě.
1: To byl jedinej tvůj milenec, který já jsem měl rád.
2: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
1: Ano, to bys nechtěla. Totiž já...
2: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
2: mě
1: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, ale prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
2: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Bětko, ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
2: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj. Bětko, já jsem tvůj. Cože?
2: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
2: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
1: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
2: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, mluvil jsem tady o svých láskách němého filmu a měl bych se taky zmínit o svých láskách současných, tedy myslím jaksi umělecký. No, já bych jmenoval dva své kolegy, které mám nade všecko rád a na které, když se dívám na obrazovce, ve filmu, na divadle, tak mám pocit, vždycky jsem měl pocit, který jsem dlouho neuměl definovat. Až jsem si přečetl nejlepšího z našich kritiků, dědu Vševěda. Tam, kde říká svou slavnou větu, čichám, čichám člověčinu. A já tuto člověčinu čichám a nadšeně čichám, kdykoliv vidím právě tyto dva, Menšíka a Sováka. A říkám si, jak právě v nich dvou je ta zásobárna té člověčiny. S oběma jsem kamarád, léta se známe, ale Sováka navíc ještě léta studuju vědecky. My jsme se poznali, to je strašně let, na vojně, my jsme spolu sloužili dvakrát na vojně, to je tak strašně dávno, že jsme, tenkrát jsme ani netušili, že jsme herci. Tedy jeden o druhým, každý o sobě, jo. To jo. Ale už tenkrát byl vynikající, vynikající a no předloni za mnou přišli s armádním vysílání naší televize a řekli mi, jestli prý bych pro vojenského Silvestra nevyprávěl před kamerou některé ty veselé příběhy se Sovákem z vojny. Já říkám, no tak to bych nevyprávěl, protože to ještě dneska trestní. Když se jaksi rozhlížím, kde se právě v něm bere ten jeho specifický jedinečný talent, tak si říkám, no pramení to už v dětství. On už jako malý kluk vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ne. Jeho tatínek měl hospodu a vedl ho velice tvrdě od malička k fyzické práci. Takže jak Jirka sám říká, než jsem směl jít ráno do školy, jsem musel vycídit nálevní pult. A to už tam přicházeli na snídani první notorici. Takový ti, co se po ránu ani neobujou. A už bačkora v honem. A tam chodil pravidelně jeden, který si denně dával dva velký rumy. Zapad za stůl a řekl rum. A malý Jirka byl na židli, sundal láhev, odšpuntoval, nalil mu rum a říká mi, protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem si počkal, začne pít. A teprve, když začal pít, jsem tu láhev zašpuntoval, dával nahoru. A on nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě druhej a já, že to uklízím, tak jsem vždycky tím rumem zakuckal a polil. Takže on jako malý kluk si vlastně vymyslel, narežíroval a zahrál komickou scénu. A pak už tam přicházel další notorik, který mu se zase od pití prej tak strašně třásli už ruce, jo, že pak skončil u basy. A ten zase, než dostal od Jirky ten ranní rum, tak vzal šálu, zavázal si ruku, jak už máte zlomeninu. Závěs normální, že? Dostal rum, to celý takhle vytáhl. A neb, jak říká Sovák, měl výtah na prcka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem vám dneska něco říct o škůcích ze zemědělství. V Africe třeba největší škodu na úrodě dělá svýma obrovskýma tlapama ve velikánské slon. Nebo hro, když valí sudy po poli. A nebo černoši, když zapomenou zasadit. U nás zase největší škodu nadělají malí ptáci. No, nesmějte se, já mám na mysli vrabce, který, když se zaseje, tak oni všechno zrní hned vyzobou. No a když se seje z letadla, tak se kolikrát stane, že ty vrabci všechno se sežerou ještě ve vzduchu. Než to zrní vůbec dopadne na zem. No něco ta taky pochytají a sežerou rogalisti, ale to... Ale to nestojí za. A taky krtek, to je pěkná ku pacholek. Ten všechno rozhrabe, rozvrtá. Já jsem jednou v letě ležel na zahradě, na nahej, na břiše a opaloval jsem si. No, ona se mi manželka směje, že jí mám bílou, tak já si občas opaluju. No, ale ležel jsem na břiše, hlavu jsem měl popoloženou v trávě. No, najednou se mi u hlavy vyhrabal krtek, ukous mi kus ksichtu a zase. Zmizel ze země. No, ještě štěstí, že jsem je vyhrabal u hlavy. No, horší by bylo, kdyby se vyhrabal někde jinde a ukous mi se... Ne, prostě krtek to je pěkná popotvora, opravdu. No, na brambory, zase tam je nejhorší mandelinka bramborová. To je taky pěkná popotvora. Můj strýda má ve veliký popole s bramborama. Byl jsem se tam podívat v září, brambory už by byly pěkně hněďonký. Na sluníčku se jenom blejskaly. A jak fouká to trošku vítr, tak ty zralejší už ležely na zemi. No, strejda musí v noci popole hlídat, aby nějaká nějaký papacholek ze zlodějské mu nechodil v noci tajně česat. No, opravdu. No, a jednou přišel strejda do hospody s tím, že mu popole s bramborama napadla mandelinka bramborová. Chudák byl z toho opravdu nešťastný, plakal, nadával, bouchal pěstí do stolu, koupal do tety. No, mě ho bylo tak líto, že jsem si řekl, že mu prostě tu mandelinku zlikviduju. No, hned druhý den ráno jsem vyrazil na pole a prošel jsem všechny řádky, ale mandelinku jsem nikde neviděl. Asi hodinu jsem čekal u potoka, jestli No, no, jestli se na náhodou nepřijde napít. No, ale nepřišla. No. Taky jsem nevěděl, jak je vlastně ve velká. Jestli je malá jako mimiš nebo ve velká je jako kráva. Ale říkal jsem si, že tomu musí být něco mamálýho, když jsem to nikde nenašel. No, tak jsem si říkal, že ji vypudím jinak. Zjistil jsem si, jak jde vítr a vypustil jsem na pole plyn pro pambutanový bomby. No, ale ta potvora se neukázala. No, tak jsem si taky myslel, že jí třeba budou vadit nějaký hnusný zvuky, nebo tak. Došel jsem si domů pro tatahací hardware.

0: Najednou uprostřed pole vyskočily dvě mandelinky. Vovoty na nafty vypadaly jako dva ropáci. Ale velký jako lidi. A když jsem je chytil, tak jsem zjistil, že to jsou opravdu lidi a že jsou oba dva úplně na nahý. A taky jsem zjistil, že to je sousedovi z Pepa s mojí manželkou. No, to mi teda Máňa opravdu nazlobila, protože máme do doma takových brambor. Ona musí chodit krás. A ještě k tomu nahá. No, opravdu byli oba nahý. Jenom Pepa měl tady dole kus takový gumičky. No, zejde s rolovanou plášenku, a kdyby zašlo. Kdyby začalo pršet, že? No, ale Máňu by nechal zmoknout. To je zajímavý, opravdu. To jsou kolikrát lidi, každý mi myslí jenom na sebe. No. A o tom to je.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiána. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuj. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiána. Kdo to zase byl? Zase další bábrle. Parchanti mizerný neukází. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol, si mi zadí. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, očišťuje duši, duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlo, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat, teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry, pak to namažem lepidlem a připlácneme záplatu a potom za plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme důs, já jsem tě viděl. Pojď sem, pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo, a jak to štíplo, a už to mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno, a já ti tím špicem tady, pacholku jeden mizernej, milé děti, slyšeli jste výchovný koncert, F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johana Sebastiana, a příště si na mě všichni dejte bacha!
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, já tady spát nemůžu, no.
2: Prosím tě, ty to vydržíš, ne? Ty.
1: Co vydržím, ty tu spím jak na hranolu.
2: No já za to nemůžu, kam jsem ho měla dát?
3: A teď jsem tam mohl klidně zůstat.
2: Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom, tě, aby si spal s holkou doma, to víš. To určitě. Táta to už vydrží.
1: Smrdí to z nějak ze sudu, člověče. Nedejchej na mě. To je hrozný.
2: Ty, kdyby si byl pořádnej táta, tak mu dáš pár facek, aby nechodil takhle po mně. Oni ty jsi takhle dlouho.
1: Podívej se.
3: Já si zalezu pod peřinu a bude to hrůzí zemí.
2: Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takovýhle si, já jí
3: můžu za to, můžu za to.
2: Já mám potravený celý, můžeš. Pořád jsi si pozval.
3: Já jsem si vůbec nepozval, ty to víš dobře, víš?
2: Ona lhát nebude,
3: ale prosím
2: tě.
3: Tak já si tam jdu lehnout, no.
2: Ne, opovaž se. Dostaneš ode mě těch pár facek, ještě
1: něco udělej. Nežmete už, krucifix, sakra.
3: Co já vím, co jsem dělal, nebo co jsem nedělal.
2: No. Jo, tak to je hezký. Tak co ty vlastně děláš tam v tom hraní?
3: No, hraju.
2: Že nevíš vůbec, co to? To si tak opilej, nebo
1: Ježíš,
2: co?
1: Ježišmarja, neštěkejte mi tady.
2: Vždyť já mu to musím říct, nemyslíš?
1: Tomu mu řekneš mu to potom. To je hrozný.
3: Tak si sem pojď lehnout, pojď si sem lehnout. Já si lehnu sem a je to vyřízený.
1: Dělej si, co chceš. Moc se nenatahuj, nebo ti vrazím. A to je lepší, tohleto.
2: Prosím tě, proč děláš takovýhle voloviny?
3: Ty žádný blboviny nedělám, ti říkám, vím, můžu za to, že jsem přijela. Můžu za to.
2: No, ona byla pozvaná o tebe, prej.
3: Asi ne.
2: A přijede si s kufrem, co
3: prosím
2: si
3: půjde? Prosím tě, malý, mlč už a dej mě pokud.
2: Vždyť je to pravda. Takhle se tu musíme mačkat všichni tři.
3: Tak já tam půjdu, já si tam půjdu, lehnout je to vyřízený.
2: Opovaž se, no, tak já tě budu ještě podporovat, víš, aby si s ní spál.
3: Ale já si s ní spát nebudu, já si půjdu lehnout do kuchyně a bude pokoj.
2: Jo.
1: Hele, já tě rafnu za flígra, vyjedeš z tý postele, to budeš vidět.
3: No teď já rád, já odsaď půjdu. A hned.
1: Tak ale ne, honem.
2: Žádný ven, kdo tady poroučí, tady budeš ležet.
3: Dobře, se na mě nerozčilujte,
2: já se tady... To by řekli sousedi, prosím tě.
1: Tak já jsem úplně nahej, no.
2: Já se zblázním z toho. Ty budeš mít mě stejně na svědomí, ty kluku mizerná. To je hrozný s tebou. Mě ještě usoužíš.
1: Ježiš,
2: a ten dedávno vám to jednou bude dělat tohle z toho.
3: Ale prosím tě, spí. Já ti zítra umyju nádobí a dej mi pokoj teďka, jo?
2: No, to jsem zvědavá. Teď se ti leží dobře už?
1: Ježišmarja, já už skoro spím a ty zase na mě. Spí už, prosím tě.
2: No, ty myslíš, že mě to nechá klidnout tohle z toho?
3: Nedává. Jsem na tebe zprostý a sám je na tebe zprostý.
1: Hrát měl jsi facku.
2: On bude po tobě, víš? Vy nejste všichni stejný.
1: Ježíš, já se zblázním. Spěte už, probá vás, prosím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Rádio Jihlava.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
4: Rádio Jihlava.
5: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe